0: naglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.